Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Radio Jich. Cymbálka.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, jen chvílemi i oblačno a možnost přehánky. Očekáváme 24 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, jen chvílemi i oblačno a možnost přehánky. Očekáváme 24 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Pěkné nedělní ranko, milí přátelé, příznivci dechové muziky. Začala Dech paráda a ze studia Rádia Jich vás opět po týdnu srdečně zdraví také Franta Uher. Hornobojani z Horních Bojanovic, kapela, jejíž historie není oproti těm známým dechovkám třeba z těch Dolních Bojanovic až zas tak dlouhá. U zrodu na začátku 90. let minulého století stál nestor dechovky strýc Metoděj Hanák. Prvním kapelníkem byl bubeník Josef Mikel a tím dnešním je tenorista Jiří Friedberg. Takže to byly úvodní informace, no a teď už k muzice. Po úvodní orchestrální polce Švaříčka si poslechneme Valčík hrají a zpívají Hornobojani polku muzikantská a Valčík nádherný, krásný sen, tak ať ten sen, který se vám třeba dnes v noci zdál, pokračuje dál s naší dechparádou. Ať se vám krásně poslouchá.

Milí přátelé, je tady Dechparáda, máme taky nedělí, a to zda ten 7. června, kdy svůj svátek slaví Ivetka, Iveta a také Slavoj, takže všechno nejlepší. I moje dcera Iveta se určitě bude těšit na nějaký ten hezký dárek od tatínka, takže Ivetko, pokud posloucháš, slibuji, že se stavím, potěším se znoučaty, tak jak to dědové dělají a rád ti zavinšuju. Je to tak, přátelé, máme rádi svoje děti, svá vnoučata. Ale teď už pojďme k naší dechparádě. Dohrady nám Hornobojani a my si pozveme Valašku. Dcérky a ogary v krásných krojích a takový valašský odzemek si nic nezadá s naším slováckým verbuňkem a ještě k tomu sekerka pravá Valaška. Létající okolo hlavy, tož to je teprve paráda. Polka neříkej nic, Valčík, s tebou se radovat, lásko. A ještě dvě polečky tam u té, a tam v té loučce, tak je to přesně, a do nebe nespěchám.

Dohrála nám kapela Valaška a my půjdeme do třetí části dnešního pořadu, do dnešní dechparády. Hat-trick znamená, že se vám něco podařilo třikrát za sebou a značí to velký úspěch třeba v hokeji. No, když střelíte tři branky, hlavně v NHL to oceňují tak, že na ledovou plochu naházejí kšiltovky. Například. A takový hat-trick se podařil dechové hudbě Sokolce ze Šakvíc, když třikrát za sebou zvítězila v soutěži o zlatý hrozen Jižní Moravy. Nevím, jestli tam létaly nějaké ty širůšky na pódium, ale úspěch to byl velký. No a k tomu tato kapela přidala vítězství na Zlaté křídlovce, anebo první místo v soutěži Polkafest, a víme, že nás čeká hezký hudební zážitek, tak bych to zhrnul. Polka Líbezný kvítečků valčí, když jsme se namlouvali, a ještě jedna polička do foroty, a tu já mám osobně moc rád, Lanžocká Mája. No vidíte, ani ta nebude chybět.

Je to tak, přátelé, dohrála nám Sokolka a teď už se podíváme na naše dnešní oslavence. Milí přátelé, zahrajte písničku pro našeho oslavence Antonína Pechu, který oslavil 4. června 68. narozeniny. Milí tatínku a dědečku, hodně zdraví a pohody ti přejí družka Zdeňka, děti s rodinami a kamarádi. No a tentokrát to bude, když už tady byla ta lanžocká Mája, tož jsem k tomu vybrala i tu kapelu Lanžočanku a Valčík, frajárečko moja, zaspívá Břeťa Osíčka a milému oslavenci zaspívám také já, tož všecko nejlepší.

5. června byl ten slavný den, kdy oslavila naše skvělá maminka a babička Dana Slobodová své narozeniny, své jubileum. S kyticí růží, které má tak ráda, přicházejí blahopřání.

Milí přátelé, a teď si pozveme slavnou Moravánku, kapelu, která ovlivnila tisíce muzikantů nejenom u nás, ale troufám si říct po celé Evropě, no a zanechala svoji stopu také v Americe. A dočkala se taktéž státního vyznamenání, lépe řečeno kapelník Jan Slabák převzal z rukou prezidenta medaili za zásluhy v oblasti kultury a nutno dodat, že konečně a hlavně také zaslouženě. Orchestrální polka Na zdraví, Valčík, a polka Napijeme se na zdraví a Křepická točka, to je autorský počin muzikanta Františka Jeřábka, na závěr nebude chybět.

Milí posluchači, a jdeme do finále Dechparáda s datem 7. června. Pomalu končí naše vysílání, samozřejmě pokračuje dál, tak ať vám i v tomto svátečním krásném dnu nedělním dělá radost a potěšení. Z Horonínského studia vás zdraví a na příští setkání se moc těší Franta Uhera.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, jen chvílemi i oblačno a možnost přehánky. Očekáváme 24 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Rádio Jih Cimbálka. Nedělní dopoledne z

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, jen chvílemi i oblačno a možnost přehánky. Očekáváme 24 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, jen chvílemi i oblačno a možnost přehánky. Očekáváme 24 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, jen chvílemi i oblačno a možnost přehánky. Očekáváme 24 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podnuží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podnuží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jich Cymbálka.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřená je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Tvrdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

сладко. Я се саин напиваю, жимам дость, ужимам дость.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Pěkné nedělní ranko, milí přátelé, příznivci dechové muziky. Začala Dech paráda a ze studia Rádia Jich vás opět po týdnu srdečně zdraví také Franta Uher. Hornobojani z Horních Bojanovic, kapela, jejíž historie není oproti těm známým dechovkám třeba z těch Dolních Bojanovic až zas tak dlouhá. U zrodu na začátku 90. let minulého století stál nestor dechovky strýc Metoděj Hanák. Prvním kapelníkem byl bubeník Josef Mikel a tím dnešním je tenorista Jiří Friedberg. Takže to byly úvodní informace, no a teď už k muzice. Po úvodní orchestrální polce Švaříčka si poslechneme Valčík hrají a zpívají Hornobojani polku muzikantská a Valčík nádherný, krásný sen, tak ať ten sen, který se vám třeba dnes v noci zdál, pokračuje dál s naší dechparádou. Ať se vám krásně poslouchá.

Milí přátelé, je tady Dechparáda, máme taky nedělí, a to z datem 7. června, kdy svůj svátek slaví Iveta a také Slavoj, takže všechno nejlepší. I moje dcera Iveta se určitě bude těšit na nějaký ten hezký dárek od tatínka, takže Ivetko, pokud posloucháš, slibuji, že se stavím, potěším se znoučaty, tak jak to dědové dělají a rád ti zavinšuju. Je to tak, přátelé, máme rádi svoje děti, svá vnoučata. Ale teď už pojďme k naší dechparádě. Dohrady nám Hornobojaní a my si pozveme Valašku. Dcérky a ogary v krásných krojích a takový valašský odzemek si nic nezadá s naším slováckým verbuňkem a ještě k tomu sekerka, pravá Valaška, létající okolo hlavy, tož to je teprve paráda. Polka neříkej nic, Valčík, s tebou se radovat, lásko. A ještě dvě polečky tam u té, a tam v té loučce, tak je to přesně.

Dohrála nám kapela Valaška a my půjdeme do třetí části dnešního pořadu, do dnešní dechparády. Hat-trick znamená, že se vám něco podařilo třikrát za sebou a značí to velký úspěch třeba v hokeji. No, když střelíte tři branky, hlavně v NHL to oceňují tak, že na ledovou plochu naházejí kšiltovky. Například. A takový hat-trick se podařil dechové hudbě Sokolce ze Šakvic, když třikrát za sebou zvítězila v soutěži o zlatý hrozen Jižní Moravy. Nevím, jestli tam létaly nějaké ty širůžky na pódium, ale úspěch to byl velký. No a k tomu tato kapela přidala vítězství na Zlaté křídlovce, anebo první místo v soutěži Polka Fest, a víme, že nás čeká hezký hudební zážitek, tak bych to zhrnul. Polka Líbezný kvítečku valčí, když jsme se namlouvali, a ještě jedna polička do foroty, a tu já mám osobně moc rád, Lanžotská Mája. No vidíte, ani ta nebude chybět.

Je to tak, přátelé, dohrála nám Sokolka a teď už se podíváme na naše dnešní oslavence. Milí přátelé, zahrajte písničku pro našeho oslavence Antonína Pechu, který oslavil 4. června 68. narozeniny. Milí tatínku a dědečku, hodně zdraví a pohody ti přejí družka Zdeňka, děti s rodinami a kamarádi. No a tentokrát to bude, když už tady byla ta lanžocká Mája, tož jsem k tomu vybrala i tu kapelu Lanžočanku a Valčík, frajárečko moja, zaspívá Břeťa Osička a milému oslavenci zaspívám také já, tož všecko nejlepší.

5. června byl ten slavný den, kdy oslavila naše skvělá maminka a babička Dana Slobodová své narozeniny, své jubileum. S kyticí růží, které má tak ráda, přicházejí blahopřát zdraví a štěstí manžel Jenda, syn Pavel s rodinou a Natálka, posílá dědovi za všechny velkou pusu. A k té pusince já přidám polku Mladá frajárka a kapela Bojané.

Milí přátelé, a teď si pozveme slavnou Moravánku, kapelu, která ovlivnila tisíce muzikantů nejenom u nás, ale troufám si říct po celé Evropě, no a zanechala svoji stopu také v Americe. A dočkala se taktéž státního vyznamenání, lépe řečeno kapelník Jan Slabák převzal z rukou prezidenta medaili za zásluhy v oblasti kultury a nutno dodat, že konečně a hlavně také zaslouženě. Orchestrální polka na zdraví Valčík a polka Napijeme se na zdraví a Křepická točka, to je autorský počin muzikanta Františka Jeřábka na závěr, nebude chybět.

Milí posluchači, a jdeme do finále. Dech paráda s datem 7. června pomalu končí. Naše vysílání samozřejmě pokračuje dál, tak ať vám i v tomto svátečním krásném dnu nedělním dělá radost a potěšení. Z Horonínského studia vás zdraví a na příští setkání se moc těší Franta Uhera.

0: posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kapitola 3. Konec přijímače. Bojový výcvik vrcholil a novopečení pěté páci už ledacos o vojně věděli. Chápali, že musí být ostražití a bdělí, neboť nepřítel, který je všude, práhne zejména po našich vojenských tajemstvích. Kdybyste se někdy náhodou dostali na dovolenku, vykládal svobodník Halík, ne, abyste například v mlíkárně vykládali, jak se jmenuje velitel vašeho družstva. Nepřítel by toho mohl zneužít. Co je jasánek? Já jsem chtěl jenom podotknout, řekl Jasánek, že třídní nepřítel je velmi rafinovaný a nesmíme ho podceňovat. Kula Kvata nepřívětivě zachrochtal, ale k problému se nevyjádřil. Taktéž ostatní nejevili příliš zájmu diskutovat. Pozor! Vyjekl náhle svobodník a ukázkově vypěl svůj nevalný hrudník. Důvod byl na snadě, neboť se blížil sám velitel Terasky. Soudu mluvili, družstva probírá vojenské tajemství. Tak, tak, souhlasil major a otcovsky pohlédl na tetelící se nováčky. Vojenské tajemstvo je naozaj veľa důležitá věc, soudrovia. Ako vyzerá mezinárodná situace na celém světě? Můžem říct, že má veliký význam, jak už jsem hovoril, na celém světě. Mnohý soudruh, aj Terasky, ujde za hranice, ale taký soudruh snad ani není soudruh. On ten kapitalismus soudrově má i veľa nedostatkov. Není všetko, čo sa blíží. Můžete pokračovat, soudruh svobodník. Major Haluška se otočil a důstojně odcházel, aby svou moudrost nezištně věnoval i ostatním družstvům. Vločka! Obrátil se svobodník na šedivého malíře. Opakujte, co právě řekl soudruh major! To nedokážu, řekl Vločka, aniž se snažil provokovat. Halík přesto povyskočil a začal ječet o sabotáži vzdělanců, kteří dělají z politického školení bordel. Major Haluška zatím kráčel pomezi k dalšímu družstvu, které řešilo důležité problémy na pokraji ojiněné louky. Major se málem vyděsil vojína Frídla, který si to kolem něj rázoval směrem k blízkému křoví, aniž pozdravil. Kam jdete, soudruh vojín? Otázal se Terasky přísně. Jdu vykonat velkou potřebu, soudruhu majore, hlásil Frídl. A proč s těma nepozdravili? Frídl se lišácky usmál. Jednotka za pochodu nezdraví, zahulákal a krátce na to zmizel ve křoví. Přijímač skončil. Vojní už věděli, jak se mají zachovat, aby se nedostali do rozporu s platnými řády nebo dokonce ze zákony. A tak byli uznáni schopnými nastoupit na vymezené pracoviště. Stavby v Českých Bujovicích, Vimperku, Janovicích nad Úhlavou, táboře i jinde čekali na jejich pomoc. Po zdravotní selekci, při níž šlo do civilu několik dalších neduživců, zůstali v Nepomuku trvalé jen šoféři, skladníci a strážní oddíl. Jinak byl prapor znovu rozdělen do rot a připraven k plnění čestných povinností. Před první rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil: soudruzi, nyní jste co? Nyní jste vycvičený. Každý z vás je teď voják a od vojáka se čeká, že bude plnit povinnosti. Kdyby neplnil povinnosti, tak bychom s ním zatočili. Jelikož jste narokovali ke zvláštnímu útvaru, vaší povinností teď bude co? Vaší povinností bude makat. Práce šlechtí člověka a proto budete makat, jako mourovatí. Za dva roky budete tak zušlechtěný, že vás doma ani nepoznají. Jmenuji se Hamáček. Co to znamená Hamáček? Hamáček znamená, že se plán bude plnit aspoň na 150%. Ale soudruzi, pozor, vy nejenže budete makat, Vy si i vyděláte prachy, což u jiných útvarů není. Polovinu vydělaných peněz dostanete na ruku, druhou polovinu vám uložíme na knížku. To proto, soudruzi, abyste všechno neprochlastali. Osobně vás upozorňuji, že kasárna nejsou pivnice. A kdo se venku nacamrá, musí vystřízlivě dřív, než projde kolem dozorčího. Jinak půjdete kam, jinak půjdete do lochu. Každý si může vybrat dle vlastního uvážení, soudruzi. Teď si zbalíte plnou polní a za půl hodiny budete nastoupeni tady na tom místě. Pomocí automobilu se přesunete na místo N, kde budete ubytováni. Na místě N se dozvíte svoji novou vojenskou adresu a budete seznámeni s dalšími úkoly. Má někdo nějaký dotaz?
2: Vojfrýdl, soudru poručíku, žádal jsem o přeložení k letectvu, avšak dosud...
1: Frýdl! Zařval poručík, vy chlapelína, vám se mně se zdá nechce makat. Na vás si dám obzvlášť bedlivej pozor, Frýdl. Lítání u nás užijete až až, já vám zaručuju, Frýdl, že budete tak lítat, až budete mít pěnu huby. Ještě má někdo nějaký dotaz? Nikdo? Pozor! Reskot! Janovice nad Úhlavou. O malém městečku nedaleko Klatov bylo na vyšších místech rozhodnuto, že poroste do slávy. Právě zde národní podnik Armastav začal stavět rozlehlá kasárna, budoucí domov celých generací mladých mužů. Na několika hektarech orné půdy se začalo rysovat budoucí staveniště. Celý prostor byl řádně oplocen a zajištěn proti nepřátelským rozvědkám. Uvnitř pak měli pracovat kulaci, faráři a jiné podezřelé živly, což s ostražitostí a bdělostí značně kontrastovalo. Několik minut od pracoviště byl další vojenský prostor. Mezi lesíkem a potokem se krčilo několik dřevěných baráčků natřených gáky barvou. Byly připraveny pro rotu poručíka Hamáčka, která jistě v Janovicích sehraje roli důstojnou mladých budovatelů. První rota pomocného technického praporu zaujala bojové pozice. Pod vedením poručíka Hamáčka a jeho zástupce pro věci politické poručíka Troníka se ukryla v promrzlých domcích. Když měl každý přidělenou svou postel označenou štítkem a jménem a hodností,

0: A vaše adresa je R/19. Do Janovic jsme přijeli co? Do Janovic jsme přijeli pracovat. Zítra ráno nastoupíte všichni do zaměstnání a budete pracovat jako kati. Vašimi dočasnými představenými se stanou mistři a stavby vedoucí, kteří nás budou informovat o vaší pracovní morálce. Do práce půjdete všichni s výjimkou dozorčího roty a jeho pomocníka. Cítí se někdo nemocen?
1: Huň bakši, ozvalo se. Mám nemocný močový měchýř a musím každých 10 minut močit. V tom vám nebude bráněno, bakši, odvětil poručík. Jenže mezi močením budete co? Mezi močením budete pracovat. Kdybyste zůstal na ošetřovně, musel byste každou chvilku běhat na záchod. Na stavbě to budete mít jednodušší. Soudruzi, zavolákal pak Hamáček na promrzlou rotu. Vy jste nejen pracovníci, ale vojáci. A vojáci především. Až se vrátíte ze zaměstnání, nebudete chlnět, ani nebudete na rande. Nýbrž se budete věnovat čemu? Budete se věnovat vojenskému výcviku. Pak bude následovat politické školení a po večeři kulturně masová práce. A co v noci, soudru poručíku, zeptal se provokativně Voňavka. Hamáček to vzal smrtelně vážně. V noci budete spát, přislíbil. Pokud ovšem nebude co? Pokud nebude vyhlášen bojový poplach. V takovém případě ovšem spát nebudete. Každou noc bude hlídat 8 mužů, na každého z nich připadnou 2 hodiny. A ještě někdo nějaký dotaz? Dotaz nebyl. Jen zimomřivé jektání zubů se neslo daleko za hranice vojenského prostoru. Poručík Troník si po pročtení kádrových materiálů vybral 5 vojínů, které pozval do své kanceláře. Byl mezi nimi i Kefalín. Soudruži, rozhodl jsem se, že vytvoříte u jednotky svazácký výbor. Šimerda bude za předsedu a ostatní funkce si můžete rozdělit dle vlastního uvážení. O vaše zvolení se postarám. Vzhledem k tomu, že u našich jednotek jsou i živly, které se k našemu zřízení nestaví kladně, musíte se od nich distancovat a působit na ty soudruhy, kteří dosud nemají jistotu. Nemusíte se ničeho obávat. Budu vás osobně řídit. Dál je třeba, abyste mezi sebou zvolili agitátora roty. Rozhodl jsem se, že agitátorem roty bude Vojin Kefalín. To je soudruhy všechno, co jsem vám chtěl říct. Můžete se rozlejit do svých družstev. Čest práci.
2: Betlémské světlo. Kouknu ven a ono sněží. Nechám práce a skladívkem v ruce a s hřebíkem v puse jdu k oknu naší chráněné dílny. Přitisknu čelo na studené sklo a dívám se na to jako blázen, protože jsem za rok úplně zapomněl, jaká je to podívaná ten první sníh. Všechno je samá špína, dvůr s kůlnama je od nás vydupaný, jak tam o přestávkách blbneme s míčem, nebo čáru tam taky hrajeme, a do toho ten sníh. Ale jako tak pozoruju, vím, že vlastně nepadá. Těm velkým slepeným vločkám se do toho marastu nechce, protože vidí, co se stalo s těma, co dopadli. Bylo po nich. A tak to padání všelijak zdržujou, krouží, jako ty bílé baletky, co dělali v televizi Labutě. Něco je zvedá zase nahoru, sláva, ještě neumřeme, a teprve, když už nemůžou, padnou na zem a už nejsou. To musím i právě tátovi. On řekne, ty máš člověče dobrý postřehy, kdo by to do tebe řekl? Mám rád, když mě táta chválí. To jsem šťastný jako blecha. Ale teď vidím, že na střeše kůlny už zůstávají vločky naživu. Tak budeme mít bílé Vánoce. Táta říká, že bílé Vánoce jsou ty pravé. Já už na Ježíška nevěřím. Věřil jsem do 15 let, protože jsem retardovaný. A my to máme všechno spožděné. Ježíšek není, Petře, řekl mi táta loni, ale Ježíš, to si pamatuj, ten je. Kdyby nebylo

Ježíše, tak by naše utrpení bylo ještě větší. Táta říká, že nebýt Ježíše, on s mámou by ten kříž neunesli. Tak jsem si zapamatoval, že Ježíšek není a Ježíš je. Mám tátu rád, ale zlobím ho. Hlavně tím, že moc mluvím a ptám se pořád dokola. Kdybych mlčel, udělal bych líp. Já chci, ale nejde mi to. Petře, nekoukej do blba a pracuj, volá na mě náš mistr. A tak se musím vrátit od okna k Punku. My vyrábíme budky pro ptáky a taky krmítka. Budky už umím, ale krmítka to je věda. Hlavně střížka. Z budek mám jedničku a z krmítek trojku. Ale to jste neviděli krmítko, co vyrobil Jindra. Mistr Bořek, Jindro, viděl jsi Mrazíka? Viděl. Tohle není krmítko, ale chloupka na muří nožce. Ptáci se toho leknou, ale pro tu hnusnou babiznu by to bylo ideální bydlení. Celá naše chráněná dílna se tomu smála. Tomík přitom radostí mlátil kladívkem do svěráku, až lítaly jiskry. A Kája, který je ještě retardovanější než já, pořád opakoval, pro hnusnou babiznu na muří nožce. Jindra se nejdřív nesmál a vypadalo to, že se rozbrečí, ale pak se taky začal smát a byl rád, že nás svým krmítkem tak rozveselil. Nevím, kam náš mistr na ty vtipy chodí. Nám se to tak líbí, že ho kolikrát prosíme, ať to řekne ještě jednou, ale mistr říká, že opakovaný vtip už není vtip. Teď stojí u okna a taky pozoruje sníh. Chlapci, budky necháme na jaro, povídá zády k nám. Sníh ukryje ptactvu veškerou potravu a jestli bude o něco enormní zájem, budou to krmítka, lidi nám utrhají ruce. Kája chtěl vědět, proč přijdeme o ruce, ale mistr mu sebral nařezané díly na budku, dal mu na punk nákles krmítka a řekl mlč a kladivo drž na konci, nebo ti ty ruce urazím sám. Že se kladivo drží na konci, to vím dávno. Mistr říká, to je prostě zásada, chlapci. Jak vidím někoho, kdo nedrží kladívko na konci, tak vím, že to je řemeslník na baterky. Až budeme vyrábět baterky, tak si ho držte takhle blbě jako Kája. A to je taky vtip s těma baterkama, jenže Kája tomu nerozumí a myslí si, že jednou naše dílna bude vyrábět baterky. Stloukám krmítko a držím kladívko na konci, aby to mistr viděl. Táta na mě čeká venku. Na hlavě má svou praktickou kšiltovku a v ruce ošoupanou aktovku. Kšiltovka je praktická proto, že má chránítka na uši a ty chránítka jsou vevnitř a v zimě se vyklopí. Teď je má táta vyklopené, protože nastala zima. Chtěl bych taky praktickou čepici, povídám. A táta na to. Nejdřív se pozdravíme, Petře. Ahoj, táto, řeknu. Nazdar, Petře, řekne táta a políbí mě. Chtěl bych taky praktickou čepici, řeknu. Nejdřív zajdeme k panu doktorovi, objednal jsem tě. Vezme mě táta za ruku, protože musíme přejít ulici a já bych mohl zase splašeně vletět před nějaké auto a to by bylo troubení a řidiči by se plácali do čela, co jsem to za blba. Pan doktor Mincíř mě oběma rukama vezme za ramena a řekne, že rostu jako z vody. Ano, řeknu já. Bereš ty prášky? Beru. Jsem u pana doktora Mincíře tak blízko, že slyším, jak mu píská v nose, ze které lezou ven černé chlupy. Máš svaly jako Herkules, řekne a rukama mi je osahává. Je vidět, že pracuješ. Pane doktore, vám smrdí z pusy, řeknu na to já. A to jsem asi neměl. Petře, okřikne mě táta. Ale pan doktor se usměje, couvne a řekne, nechte ho, asi je to pravda. Ano, je to pravda, lhát se nemá, řeknu já. No vidíte, to je ono, řekne táta. Takové věci on lidem říká na potkání. On prostě neví, co se sluší a co se nesluší. To patří k diagnoze. Jak je to s pomočováním, ptá se doktor. Moč už udrží, odpoví táta, a je to pravda. Když pan doktor psal něco do počítače, chtěl jsem mu vyprávět o tom sněhu, jak se mu nechtělo na zem, aby věděl, jaké mám postřehy, ale táta řekl, že pan doktor nemá čas a že si to povíme venku. Venku jsem znovu řekl, že bych chtěl tu praktickou čepici.
Táta vzdychl a podíval se do peněženky, jestli má na čepici peníze, a šli jsme. Ale v obchodě praktickou čepici, jako má táta, neměli. Taková už se prý nevyrábí. Rozbrečel jsem se. Takovej velkej a bude plakát, řekla prodavačka a chtěla mi narazit na hlavu jinou, jenže já mám velkou hlavu. Tak jsme zkoušeli další čepice, všechny mi byly malé a tak mi nakonec táta koupil kulicha, který šel přetáhnout přes uši. Hned jsem si ho nechal na hlavě, protože se mi v zrcadle líbil. Vypadal jsem v něm jako sportovec. V autobuse mě táta vždycky nechala sedět u okna, abych mohl pozorovat krajinu. Krajina jsou různé továrny, ohrady a sklady. Chtěl bych omyl, řekl jsem. Jaký omyl? Podivil se táta. Všichni mají omyl a telefonujou si. Vidíš, jak zase mluvíš. Říkáš omyl a myslíš mobil. Mluv pořádně, řekl táta, poněvadž některé slova ze mě lezou zkažený. Jindra ho má, Radek ho má, počítám na prstech. Jindrův otec prodává auta, tak si to může dovolit. My na to nemáme. My máme na pevnou linku, řekne táta. Pevná linka je doma, řeknu. Ano, pevnou linku máš doma a můžeš si zavolat. Někomu, kdo má taky pevnou linku, protože když voláš z pevné linky na mobil, tak je to mnohem dražší, to doufám víš. To vím, no. Z mobilu bych volal na mobil, jenomže ho nemám, řeknu. A komu ty potřebuješ volat, prosím tě, řekne on. Jindrovi nebo Radkovi, těm nepotřebuješ volat, vidíš se s nima v dílně, každý den. Co by si s nima povídal, zbytečnosti akorát? Jak se mají, co dělají? No, to jsou právě ty zbytečnosti, řekne táta. Tetě Květě bych zavolal. Teta Květa odhlásila pevnou linku, přestože jsem jí říkal, ať to nedělá. Udělala to a od té doby jsem s ní nemluvil, protože takový volání si nemůžu dovolit z mýho platu. Můj táta je hlavní skladník v továrně na perník a modlí se, aby o to místo nepřišel. Říká, že až začnou dělat perník Číňani, bude tak levnej, že naši továrnu zavřou. V tom případě budou všichni zaměstnanci na mydlení a můžou se jít akorát klouzat. V okně autobusu už nejsou továrny, ohrady a sklady, ale bílá pole a zasněžené lesíky. Napadá mě, že dneska by se to namydleným zaměstnancům na sněhu pěkně klouzalo. Připadá mi to jako dobrý postřeh a chci to říci tátovi, ale on mě předběhne. Z pevného telefonu můžeš volat teti Libuši a nezavoláš jí, jak je rok dlouhej. Protože teta Libuše je stará krůta, řeknu a táta na to. No, to se ti taky povedlo, že jsi to řekl. Ty jsi to o ní říkal. Ano, ale to neznamená, když já doma, rozumíš, doma mezi námi řeknu, že teta Libuše je stará krůta, že ty jí to při první příležitosti řekneš do očí. Jako malý dítě se chováš. To je stejný jako dneska u toho pana doktora, to ses taky vyznamenal. A zavři pusu, dýchej nosem. Zlobí se táta a myslí si jistě, že zapomenu na mobil a dám mu pokoj. A to je ale vedle jak ta jedle. Táta často říká, si vedle jak ta jedle. Tetě Květě bych zavolal, řeknu. Jednou bys jí zavolal a dost, já tě znám, řekne táta. Chci mu říct, že mobil stojí jenom korunu, ale táta se na mě přísně podívá, pak koukne oknem ven a potom zase na mě. A mě konečně trkne, co se stalo. Jedeme kolem kostela a já se zapomněl pokřižovat. Křižování se dělá tak, že jako chcete vzít do prstů špetku soli, ale místo toho si sáhnete na čelo, na prsa, na levý rameno a pak na pravý rameno. Když jsme se oba pokřižovali, řekl jsem, stojí jenom korunu, Jindra má omyl za korunu. Zase říkáš omyl místo mobil. Mluv pořádně. Když chceš, tak mluvíš dobře. Za korunu. To ty nepochopíš, jak to ty společnosti mobilní dělají. Když si draze zaplatíš všechny ty jejich služby, tak ti k tomu ten mobil dají za korunu, protože se jim to vyplatí. Jindra ho má za korunu, říkal to. Ale kolik jim jeho otec dal celkem, to už ti neřek.
korunu, opakuju, a už se mi chce zase brečet. To je marná řeč s tebou. Když něco nemůžeš pochopit, tak mi musíš věřit. My nemáme na rozhazování a není v dohlednu, že to bude lepší. Já můžu mluvit o štěstí, že mám práci, ale na rozhazování nemám. To mi věř, elektrika, nájem, maminka teď bude na podpoře, než se něco vyskytne a ty do toho otravuješ s mobilem. Všichni mají omyl, řekl jsem a táta už neřekl nic, jen sepnul ruce, jako když se před jídlem modlí a díval se na strop autobusu. Já tátu zlobím, ale mám ho rád, ale maminku mám ještě radši. Maminka je jako teplá osuška. Když se koupu ve vaně, maminka dohlíží, abych si všechno pořádně umyl a pak vezme z ústředního topení zahřátou osušku, která se jmenuje froté, a když si stoupnu, tu teplou osuškou mě celého obalí a rukama mě tak jako muchluje do sucha a to je nejlepší, co jsem ve svém životě poznal. Je to ještě lepší, než když mě mistr poplácá po zádech a řekne, dobře to děláš, Petře. Ona pracovala na poště, ale poštu u nás zrušili. Když jsme spolu sami doma, maminka poslouchá na stanici Vltava smutnou hudbu a peče štrůdl s ořechama a jabkama, což je moje pochoutka. Já se těším, až bude hotový a nakukuju sklem do trouby a jak jsem netrpělivý, tak se všema prstama drbu ve vlasech jako nějaký opičák a z toho maminka pozná, že mě bolí hlava. Posadí se na pohovku, které říkáme harfa, protože dělá takové zvuky a řekne, pojď sem, Peťulko. A já se stulím, jako když jsem byl malý. A ona má mou hlavu na klíně a rukama, co voní těstem na štrudl, mě tak šikovně hladí za ušima, že se ta bolest zmenšuje, přestává a přestává, až přestane úplně. A maminka říká, tak vidíš. Tak to vidíš. Jenom nevím, proč má tak smutný hlas, když mě je tak dobře. Asi z té smutné hudby na stanici Vltava. O Vánocích jsou u nás slyšet samý koledy. Narodil se, nesem vám noviny, strýc, aby spál. Slyšte pastuškové, tu umím, ale nemám na zpívání sluch. Tata prý pro nás letos chystá velké překvapení. Byl kvůli tomu někde pryč a celý vymrznul a tak si napustil do vany horkou vodu, aby rozmrznul. Maminka šla nakrmit králíky. Přijdu do kuchyně a vidím, že na stole nechali hořet svíčku. Hned mě napadlo, co mi táta říkal. Peťo, to ti kladu na srdce. Svíčka je otevřené světlo a nesmí hořet bez dozoru. O toho vzniká nejvíc požáru a tak jsem tu svíčku sfoukl. Když se maminka vrátila od králíků a viděla, že svíčka nehoří a knot vypouští ke stropu jenom takový čmoudík, úplně se lekla. Peťo, snad to nesvouk, zašeptala s vyvalenýma očima. Svouk, řekl jsem a hned jsem věděl, že jsem provedl zločin. Sirky, honem sirky, sáhla maminka do šuplíku a svíčku zapálila. Z koupelny se ozývalo šplouchání, jak táta vylézal z vany. Maminka dala sirky zpátky do šuplíku a uhladila ubrus. A pak jsme slyšeli, jak si táta zpívá Pospěšme k Betlému. Pojď sem, sedni si, řekla maminka takovým vystrašeným hlasem a já se posadil vedle ní na harfu. Petře, teď dobře poslouchej. Ty mi musíš slíbit, Petře, ty mi musíš slíbit, že tátovi neřekneš, že jsi tu svíčku sfouknul, rozumíš mi? To bys mu moc ublížil, rozumíš mi? Ano, řekl jsem, ale nerozuměl jsem tomu vůbec. Jenom jsem věděl, že jsem udělal nějakou strašnou věc. Ta svíčka tady pořád hořela, ty jsi ji nesfouk. Sfouk, řekl jsem tiše, nesfouk. Zmáčkla mi maminka ruku, až to zabolelo. A to už náš táta vyšel z koupelny. Mokré vlasy měl učesané na pěšinku a bylo jich míň, než když byly suché. Měl sváteční košily a červenou vestu,
kterou mu upletla maminka, a celý voněl. Usmál se na nás a řekl, pojďte ke stolu. Tak jsme s maminkou vstali, harfa zahrála svou písničku a my se posadili proti tátovi. Táta sepnul ruce a řekl, dobře poslouchej, Péťo, něco ti povím. Ten plamen, který vidíš před sebou, to není ledajaký plamen, to je betlémské světlo. V Betlémě, a to ty dobře víš, se narodil Ježíšek, řekl jsem. Ano. A v tom městě Betlémě hoří ten samý oheň, co my máme tady na našem svátečním stole. Protože tam věřící lidé od toho svatého ohně připálili lampu a letecky, rozumíš, letadlem ji převezli do Vídně. A ve Vídni na ní čekali naši skauti, křesťanští chlapci, aby si zase oni mohli od té lampy z Betléma zapálit svou lampu a vlakem tu hořící lampu přivést k nám. A na každém nádraží, kde vlak zastavil, čekali další skauti se svými lampičkami a když si připálili, předávali ten oheň lidem na nástupišti a ti si ho přenesli do svých domovů. A na našem nádraží jsem dneska čekal já s olejovou lampičkou. Bylo nás tam hodně věřících, to bys nevěřil. A když jsme se rozcházeli, vypadali jsme jako ti broučci z té knížky, co jsem ti četl. Jako ti broučci s lucerničkami jsme byli, akorát křidílka jsme neměli. Když jsem se dostal domů, olej v té lampičce už skoro docházel. Představ si to, kdyby došel. Ale nedošel. A tak jsem ještě stihl od ní zapálit tuhle naší svíčku. Táta dal na svíčku ruku, aby se od toho plamínku, který maminka našima sirkama zapálila, ohřál, a mě začalo píchat za ušima, což mám vždycky, když potřebuju říct nějakou pravdu. Jako, že teta Libuše je stará krůta a jiné pravdy. A tak jsem se nadechl a řekl, ale táto, tu svíčku. Přitom mi maminka pod stolem zmáčkala ruku tak, že jsem zakňučel bolestí a řekla, ano, Péťo, tu svíčku nemá každý, protože každý nemá takového tatínka, který by v mrazu čekal na nádraží, aby přinesl domů světlo až z Betléma. Pomodleme se, řekl tatínek. A když jsme po něm opakovali to modlení, maminka se na mě dívala mokrýma očima a pokyvovala hlavou, jako by říkala, tak vidíš, tak to vidíš. A mě přestalo píchat za ušima, i když jsem tu pravdu v sobě zadržel. To teda nevím, jak jsem to dokázal.

Hej, co ti mám, chlapče, vyprávět? Začal stareček pagáč. Život by byl prázdný, jak moja šrajtofla, kdyby si ho člověk nějakou tu komedii trošku nevyparádil. A smutný by byl tak, jak já, když nemám v kočičáku ani smetabáku. Abych nezapomněl, pošáně na paklu, lebo mě už jazyčísko svrbí, že nemůžu vydržat. Stejně jsem už kači vykůřil celý míšek mariánkových plev a když jsem šel s tu vůňu kolem chlébu, to se nám plašili koně. Už ani nevím, kolikrát jsem jim pošťal, lebo stařeček si vypošťávali na věčnou oplátku. Ale dělal jsem jim rajfajzenku rád, lebo stařeček mě za to dodávali duševní stravu. Nacpali si gipsovku, spokojeno zabafali a vzpomínali na čase, kdy měli ještě všechny zuby. No, je pravda, jsi také dobrý kujon. A když jsem byl taký odřezek jak ty, to jsem byl jinší ražák. Jak mě učili na dědině, to všechny mamněnky přede mnou skovávali dcery do skřícha a pokřižovali se jak večertem. Ej, to si můžeš myslet, vřelo to ve mně jak v kotli. Ale zakaž, aby kvítka nerůstly. No, zakaž lásku, ale co to jsou také hlupotiny. Býval jsem šohaj urostený jak Linda a dneska mám hubu krabatu, že už tam pro nové vrázky není místa. Byli jsme mladí a šumní, no a všichni s jménem šumní. Když si nechtěl jeden přes polní přebrat galánku, však terku kožuchovu, jak jsem ho gabil za ohryzek, tož vyletěl zavřítým oknem a ještě vyrazil 7 palések z plota. Ale musel být tvrdý, lebo když jsem vyletěl ven, že mu pomožu na nohy, tož ještě jsem u Kerchova na silnici zahlíd paty a mračno prachu. A když už jsem byl rozjetý, to jsem s těma ostatníma pajtášama tak vrtěl po šenku, že zadkama okřápali maltu až natíhli. Trochu jsem aj v hospodě přestavil nábytek. A hospodský bečka čapěli strachem za šentišem jak osa na bombosi a zubama klepali jak datel. Hej, však mě potom doběhli. A dvakrát. A jak se patří. Stařeček si zapálili vyhazlou faju a vykládali dál. Byl jsem zase bez groša jak obyčajně a když mě hospodský uhlédli, že sedím zgrčený jak žebrák u kostela, pravili: Matúšu, koupím dřevo. A když je núza nejvyšší, pomoc Boží nejbližší, pravím si. A hnedka jsem se optal: však může být, kdy ho chcete. Až ho naděláš, tož dojeď, pravili bečka. To si můžeš myslet, jak jsem se tumloval. Ani jsem se moc netočil a hýbaj do lesa. Na druhý den k večeru jsem dojel z fůru před hospodu. Hospodský chvilku obcházali vůz, nahlédli přes brýle na mě a optali se: co stojí ta fůra? No, je toho dobré 2 metry, tož 200. Chvilku potichu počítali, potom vytáhli jedno pěkné poleno, dali mě do ruky 5 korunů a spokojeno pronesli. Tož tak, Matúšu, toto poleno se mě lúbí. Nechám si z něho spravit rám na okně a šprla tak šentiši, co zrozmlátil, a ty od toho potom zapletíš. Jak mě tenkrát bylo, to se nedá povědět. Veliké štěstí hospodský měli, že za sebou rychlo přibouchly dveře. Lebo jsem jich vykůřil ve fajce. Hej, pravda, vykůřil. A ostalo by po nich jenom trochu smradu, jak z těch mariánkových plev. Zlostů jsem se až dusil, abych něco neprovedl, co zaváňa palagrafem, to jsem radši práskl do koní a ujížděl do spody tak, že jsem cestu půl fůry postrácal. Šerp zlostině žrál, ale to ještě neměl být mému utrpení konec. A v šilně stařeček vyprávěli historku, která skončila soudem. Jde jednou z lesa, zastavili se před hospodu, lebo žíženě hlad po celodenní dříně byl veliký. Pilu, kterou nesli před ramenu, pohladili a pravili: ty jsi pila, já jsem ještě nepil. A vpadli do šenkovny. Dajte mě guláš a pivo. Že měli stařeček na futrách sekeru, ozvalo se za šprlatama zamrčání: nemáme. Tož vůstu, nemáme. Herinka, nemáme. Tvarůžky, nemáme.
Hospodská vystrčili hubu zamastěnou od husy mezi dverca od kuchyňa vybřeskli. Starý, daj mu počuňáci nevybírá. Stařeček jenom zavrzali zubama a ze sakrama vyjeli z hospody. Ale zapřísahali se, že jim to nedarují. A nedarovali. Za nějaký čas zase jí dostali k jídlu. Nemáme? A na to čekali. Rozhledli se po hospodě, jak kdyby něco hledali. Zastavili se na kleci s kanárkem a optali se. Co stojí ten kanárek? 200. Stařeček básli šrajtoflů o stůl a dodali. Tož ho upečte. Za chvilku se nesla vůňa po šenkovni jak vody a hospodský šúpli před stařečka malovaný talířek a na něm toho malého upečenca, kterému jenom nožky trčali. Pak až vtahli vůňu do nosa, mlaskli a prohodili. Tož mě toho ukrojte za 2 koruny. Bečka v ten moment stuhli a zbělali jak gips. Zalapali polůvtě prázdnou hubu jak užovka a oči měli vypleštěné na pagáča zrovna tak, jak pagáč na nich, když si z fůry vybíral jedno poleno. Potom zařvali, že jim obrázek z bavorskou krajinu spadl ze zdi, chňapli talířek s kanárkem a bůchli s ním stařička po čele, že se jim v očách zajiskřilo. Stařeček překotili stůl, chytili šenkéře za krk, zamětli s ním hospodu, prázdnou klec jim narazili na hlavu a hodili jich přešprlata za šentiš. Když vycházeli z hospody, ve dveřách se obrátili a na hospodskou, která nahlédali fukem ve dveřách, z kuchyně zařvali. Nemáme! Dokáď hospodský chodili za šentiš kolem pultu, to se jim nikdy nic nestalo, ale protože šli tentokrát přešprlata, tož byli celý dodřený a dokřápaný. Tož tak sa kanárek dostal k soudu. Stařiček dostali 14 dní a škodu nahradit. Hospodská dostali žlutenku od puklej žluči, hospodský, který dostali hexnšus, chodili celé noce po kačeníku a kývali hlavu jak hůpací kůň.

0: Neruším náhodou. To si jo, tak to řekněte, máš to jich nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušenej, že jo, to je samozřejmě. A buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. No jo, ta seba, buďte klidný. Jo. Ale tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýte, se zeptejte. Takže to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
1: To je šachová koncovka, pane.
0: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
1: Šachová koncovka.
0: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křížovka, odsaď. Není to náhodou křížovka, pozíšte?
1: Co? Se musím vědět, nad čím se myšlím, ne?
0: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet, tak jinak.
1: Nad šachem vždycky.
0: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
1: No, umíte taky hrát šachy?
0: Šachy?
1: No.
0: A víte, že ani nevím šachy?
1: Protože to nevíte.
0: No tak já to ještě neskoušel.
2: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém.
0: Já mám trénovaný mozek, pane. To jsem dělal na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
1: Koncovku.
0: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
3: Bokovku, no.
0: Paničku bokem, tak.
1: Tak, jo, to mám.
0: Víte, vy, pane, co to chce? Za hlavu, vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se ten její moula nedověděl. No. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A korta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, že jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se do té její mohla nedověděl.
1: Myslíte, to dá hodně vymýšlení, víte?
2: No, to víte, že jo.
0: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? To je hra taky šachy, ta naša šíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
1: Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
0: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co?
2: Eva, to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
1: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
2: No, no, chcete poradit v téhle věci.
0: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt, tadyhle na plakáci. Všiml jste si?
4: Já myslím, že jsem si všiml.
0: No tak vidíte, to mám takovej systém, jak to s tím troubou se hrá. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli no, máte
4: záležit. No, to by mě zajímalo, skutečně.
0: Poněvadž to... poněvadž... to víte, psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je jo, samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se.
2: Chcete poradit, jo?
4: Ano.
0: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
4: Jo.
0: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. nemocněji tam bydlí. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to vidím, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte? A psa má takovýho pejska, má malýho, takhle malinkýho pejska, taká má jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčí každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? No a teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne se nechodí venčit, ale tu dogu se a bude tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
3: No, co uvidí?
0: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Je vymyšlený to?
3: Jo, jo.
0: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
3: Jo.
0: To je všechno, je to tajný. A ten mohl se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
1: No to je přímo geniální.
0: Jo, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne, ta doga dá šanci. To je kus. Jde jako blíž. Jako blíž. Dost! Vy můžete nechat.
1: Dá co?
0: Domů.
1: Děkuji, jako vás. Mamlas. Moula. Hašašíra.
5: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Bohdalová. No, Bohdalová Jiřina. Co? Já vám nerozumím.
1: No vy sprosťáku.
0: Když se moderní dívka vdá, těžko by asi její domácnost fungovala bez telefonu. Haló, dobrý den, to je Pramen. Prosím vás, máte mák? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte švestky? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte tvaroh? Máte, když tak to já si přijdu, děkuji, ano. Mami, prosím tebe, máš odpoledne čas?
2: Tak přijď, jo?
0: Venoušku, tady Vlasta, tak večer budeš mít čveskový knedlíky. Jedna dívka, zaměstnaná léta v meziměstské centrále, vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zdvihla pokličku a pravila do hrnce: Halo, 3 minuty, vaříte se dál? No, ale to už jak si patří do oblasti anekdot. Stejně jako příběh o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích zvedla tam telefon a pravila: Tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. Ovšem není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto. Ty, Karle, já ti volám, oni nám to uhlí nevezou. No, že nám nevezou to uhlí, víš? A říkali určitě do 11 hodin. A před chvíli byli u vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat. No, jestli tam nemám zavolat, nebo jestli mám bejt doma, nebo jestli tam mám dojít, já ti nevím. Ty, Karli, ale nejlepší by bylo, kdybys mohl přijít domů. Je, počkej, Karli, teď něco jede, tak já se podívám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo? Tak počkej, Karli. Ty, Karle, tak to bylo auto s uhlím, no. Ale jeli ti furt pryč okolo nás, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no. Jsem na ně měla zavolat, veď? A já tě nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli. A když to taky vezou jiným, veď, no. Ty, Karli, a nemohl bys přijít domů? Jo. No jo, ty nemůžeš, veď, no jo. Tak když nemůžeš, to teda nepřijdeš, viď? No jo, no. Ty, Karli, počkej, teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, kdo to je. Tak počkej chvíli u telefonu ještě, jo? Ty, Karli, tak to byla listonoška, víš, a přinesla účet za telefon. Tak já se ti jdu zeptat, jestli to mám zaplatit hned, nebo až... Co? No, aby jsme měli na to uhlí, kdyby přijeli, víš? Co? Jo, kolik to dělá? Ježiš, a víš, že ti nevím. Tak já se jdu podívat, Karli. Tak počkej ještě chvíli u telefonu, jo, Karli, počkej. Ty, Karli, 80 korun. No, a člověk neví za co, veď. No. Tak pá, Karli, já ti zase za chvíli zavolám. Tak pá, Karli, pá.
3: No, je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým telefonují ženy, zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním aparátem.
0: Jo, soudruha Lípu, prosím. Ty, hele, Franto, já tady dneska budu muset zůstat do 7, máme školení CO, tak musíš skočit pro Janíčka do školky. Cože máš? Jo, taky CO. No tak CO budeme dělat. Hele, víš co, zavolej Kloupáčkovům a Tinička vyzvedne Máňa, ať ho dá zatím ke Karáskovům, to má na cestě. Ty se stavíš u Karásku, vyzvedneš Jinička a ohřeješ mu párek. Ale Franto, jestli bude u Karásku zase víc dětí, tak dávej bacha, už si Jinička dlouho neviděl. Hele, kdyby nechtěl párek, tak to není Jiniček, tak tě Bůh.

0: Nazárek, pan Tarno.
1: Tak jedete nebo nejedete?
0: Jím. Ne,
1: to vidím, to vidím.
0: Když jedu, samozřejmě, já jím, jo.
1: No.
0: Tak pojedu.
1: Jo.
0: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo, spaghetti a la pomodoro, bel paese, to je sýr, ráno, chianti, rufino, stravecchio, jo. No, dostanu to ve slovanském domě.
1: No, ale dostanu. Já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte.
0: Tak mluvte.
2: Signorina.
0: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne s váma.
1: S váma, já
0: nevím. Bene, bene, omluv jenom italsky.
1: Aha.
0: Signorina non mangiare.
1: Signorina non mangiare, no tak, signorina vi mangiare, že jo, ale vzhledem k tomu, že čas... Jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete? Můžu?
0: Pianti, 13 let starý.
1: Dobrý, dobrý. Kolik?
0: 13 let.
1: Ne, myslím, kolik.
0: Jo, quanto costa?
1: Quanto costa, no.
0: 1500, myslím.
1: 1500?
0: Jo, lir tedy, lir.
1: To byste se pomát.
0: Jak to?
1: Víc za to jsou dva svetry.
0: Ha. Mě na spagety svetry nechutná, víte?
1: Je to možný? 1500 lir, tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. Kdyby z vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a rýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Pustáky už jsou stejně z módy.
3: Jo.
1: No, ale co já se rozčímu, to je nakonec vaše věc, jo, ale já bych strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
0: No, ona je to práce s těma špagetami.
1: Ono jde totiž o důležitou věc, víte?
0: Co pak?
1: Já jsem sledovaná. Je venku.
0: To venku?
1: Jo, já si tomu pomeranč můžu? Já co jsem tady, tak jim jenom ty čabajky z domova, že jo.
0: Aha.
1: No, tak, abych vám to... vám to vysvětlila, no. Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo? Hele, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normálně, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on. Hele, takhle jde on. Takhle,
0: no? Naschledanou.
1: No počkejte, já jsem vám to chtěla ukázat, já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože
0: ano,
1: on jde
0: tu za mnou. Já tomu rozumím.
1: Kouká po mně, jo?
0: Jo?
1: A proč myslíte, že po mně kouká?
0: No, pravděpodobně, aby vás nestratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
1: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte. Já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou, jak jsou drzí. Já bych skoro řekla, že Italové po mně šílí. Ježíši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten šílí. No, abych vám to teda dovyprávila, jo?
0: No, můžeme jít pomalu, já si novému kusíček, arrivederci.
1: Jo.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: No, jste
1: mi chtěla něco říct. Jo, ano, tak. Hele, první den v Neapoli, jo, jedu autobusem.
0: Jo.
1: Jo. A koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další. Jo? Tak, koukám do novin, jo? A vedle mě takový snědej pešák.
0: Jo.
1: A čte mi přes rameno, jo? Přes tohle. Ale ne takhle, on četkle.
0: A, no samozřejmě.
1: No. A tak já vystoupím, jdu v hotelu, že jo, a do hotelu, a on vám za mnou furt, až k mému pokoji, jo, a že prý bych chtěl jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, že jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo? Známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, abych prý se nebála, jo? Víte, já vím, o co mu šlo. Moc dobře takhle.
0: O co?
1: Ale no tak, o co?
0: No ne, no tak když to víte, tak mi to můžete říct.
1: Tak, jo, no.
0: No co?
1: Ježišmarja, je to možný? No, vy hod nejste Ital, že?
0: Já hlavně pořád nevím, kdo vás sleduje, jestli ten vrátnej, nebo ten hotelier, nebo snad Mastrojány, nebo kdo.
1: Chcete se divit, ale jenom sluha z mýho hotelu.
0: No co bych se divil, to vy jste si prostě vybrala hotel plnej rozpustilců, no.
1: Tamhle je, ne, nekoukejte se tam. To je pěkný člověk. A Má krásný zuby. Možná, že já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On si kouknul jako tak nějak, jako tázavě, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes půl Neapole. Přes půl Neapole.
0: Hele, hele, hele. Ten u toho kiosku, ten malý s těma křivejma nohama.
1: No tak s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
0: Jo, lepší. Malej,
1: to se taky nic nedá přece.
0: Tak já neříkám, že je podměrečnej přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo, a já to s ním vyřídím, jo?
1: Prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý, je to ještě chlapec.
0: No jistě, že... no, já taky, tak si budem rozumět, že ano?
1: Snad se nebude hněvat. Musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, Neapoli, málem si mi popletla hlavu.
0: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujelo.
1: Prosím vás, a co ten chlapec, řekl jste mu?
0: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
1: Maria, jak to přijal?
0: Správně, abych zapomněl úplně, mám u vás 300 lir. A přijal je ochotně, no samozřejmě.
1: Jak to, tak vršel jako...
0: Jo, počkejte, já se vám to, podívejte se, Jiřinko, vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
1: No, usmála.
0: Usmála.
1: No,
0: tak to... S takovým jako příslivem, jo?
1: Ale
0: no, usmála jste se.
1: Usmála jsem se, no.
0: No, a on čekal porád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.
2: Co je do panny, když má co panny? Kluky vábí, dnes jen žáby ondulovaný. Zpředu, ze zadu, jsou jak z vejkladu, srdce mi měkne, jak jsou pěkné v tom svým mikádu. Proto taky přirozeně vlásenkáři stoupli v ceně a jen frizér zkušený má štízko u ženy. Holka, vem si frizéra, třeba byl i mizéra. Frizér dovede se nobl chovat, bude česat tě a on ondulovat. Každej den ti dopřeje, ondula si zvoleje,

0: zající jen do zrzava,
1: pak je týden do zlata
0: a potom plešata. Holka, vem si frizéra.
1: Frizéra?
0: Se papil i mizéra.
1: Mizéra?

0: Poznamenejte si, tajemníku, především snížit výdaje. Oni, naši páni herci, jsou náramně důslední, když jim to přináší prospěch. Když mají v roli poznámku jí kuře, tak si myslí, že musí dostat na stůl grilované kuřátečko a hlavně teplé a čerstvé. Když mají v roli poznámku pije šampaňské, chtěli by hned nejlepší značku. Když se má ovšem někdo z nich na jevišti zastřelit, to se tedy neodboufne. Ačkoliv by to mnohdy byla úleva pro mě i obecně.
1: Pardon, pane řediteli, já si myslím, že to by chtělo nové talenty, nezatížené, že?
0: Jo, počkejte ještě, když jsme u toho střílení. Při včerejším představení rybníkáře Kuby pan Moutelík si zapomněl v rekvizitárně pistoli a střílel svého partnera na jevišti plnícím perem. Uděluji mu 100 korun pokuty.
1: Ano, prosím, znamenám si, vážený pane řediteli, ještě něco?
0: To bychom snad měli. Jo, co ta nová adeptka, co se u nás uchází? Co je to zač?
2: Kus.
0: Já. Tak mě s ní nechtělo samotě, já si vyzkouším. Nepotřebovali bychom ovšem spíš milovníka a mám málo času.
1: Pane řediteli, když já vám něco doporučím, všema deseti.
0: No, tak sebou, hoďte, já vám věřím. Hoďte sebou.
1: Lili. Co má?
3: Lilian Tvarohová.
4: Já jsem tady.
0: Vítám vás, co nejsrdečněji. Můžete si klidně vzít brejna, mě to nevadí.
3: Mě to taky nevadí. Já mám totiž jen jedno.
0: Co?
3: Jedno mínus.
0: A tak. A to dovolíte. Dovolíte, abych...
3: Já vám dovolím všechno.
0: Myslel jsem takhle jemně na nosánek. A podívejte se teď na mě, není to takhle hezčí?
3: No, ani bych neřekla. Víte, že takhle vypadáte mladší?
0: Lichotice, prosím. Pardon. Jo, takže vy se slečnou... Prosím, jen si podložte, poslušte si. Vy se u nás ucházíte o angažmá, že ano? Nože, jak pak je s vámi? Stále svobodná?
3: Ano. Sice jsem se již několikrát mohla provdat z veliké lásky, ale on jaksi nebyl.
0: Nebyl to ten pravý?
3: Ne, dost bohatý.
0: Nože, stejčno, koho pak vy pokládáte v současné době za největšího herce či herečku?
3: No tak to je dost těžké, že? Ono je nás hodně.
0: Myslím? Mám tady o vás zprávu z ochotnického spolku o vaší umělecké činnosti. Píši tady, hrála u nás...
3: Ne, u nás jsem nehrála.
0: Tedy u nich?
3: Jo, u nich jsem hrála.
0: Roxanu, Julii a Biliár. Biliár nejlíp. Je divné, jak mi to vysvětlíte.
3: Biliár. A jak mi jedno, to je na snadě. Můj otec vyráběl tága. Měl tágařství.
0: To je velmi zajímavé. No, tak slečno, abychom přešli přímo k věci.
3: Ano, prosím.
0: Můžete mě ukázat něco ze svého repertoáru?
3: Ale velice ráda, já jsem dokonce jeden zajímavý kousek napsala.
0: Vy sama?
3: Sama. Je to o vášni. Víte, co ty myslím, ne?
0: Ano, snažím se vzpomenout. No, tak prosím,
3: Ne, já právě jsem vám chtěla říct takovou malinkou drobnost, že můj partner onemocněl.
0: Víte, no nevadí, jen, tak to necháme tam... na Indii.
3: Ne, já velice ráda obě dvě role zahraji sama. Ovšem, že je to trochu fantazie. Vaší.
0: Nesnažím se.
3: Tak jsme v lese.
0: Prosím vás.
3: Jsme v lese. No, a tu kos šibalsky pípne. Dáme žlůva. Žlůvne. Žlův.

0: to není vhodné. Já bych rád především viděl něco z vašeho.
1: Jo, tak košilku já škrtám, jo. Košilku až pak, co?
0: Nechte to, chci vidět umění.
1: Nedockavce. Já jako sedím, jo, na té lavičce a pode mnou takhle ze spoda klečí partner a říká: slečno, jste první žena, kterou miluju. A já takhle sedím, neřeknu nic,
2: jo.
1: Jen se takhle koukám,
2: jo, jo.
1: A myslím si, zase začátečník. Já mám ve výrazu toho začátečníka, víte? Já mluvím jenom očima. Chápete to? V tom je půvabtý role. Očima.
0: No, snažím se to pochopit. No, ale nevím. Pokračujte.
1: Tak to, zase klečíte v partner. Víte pauzy. Jo. A on říká, slečno, první láska je tak báječná. A já zase...
0: To je milovní. To bychom potřebovali.
1: Já zase takhle, jo? Nic neříkám.
2: Jo?
1: Zase mám prýma výraz. A myslím si, hergot, chlape, s tebou by to mohlo být pěkný. Zase jenom očima. Já furt mlčím, ne?
0: A řeknete vy vůbec nic?
1: Ne! Furt mluví ten můj partner, víte? On je takový ukecaný. On je dobrý. Zrovna tak, jako ty dnešní mladí kluci. Povídaj. A je. No.
0: Ona nám hodina už taky hezky pokročila a já mám dole rozdělanou Marišu. Nemohli bych tak být trochu hopem?
1: Ale jo, pane, já bych mohla, že? Já, jak jsem vás zajisté už jste pochopil, že já mám roli postavenou, teda já říkám všechno očima, že jo? Už jim já nemůžu o toho krásného partnera. Ten má to vrchol svý role. No, on se měte svojí. On takhle klečí, jo? Kouká se na mě už trošku, no, hladově jako... Kokr Španěl na
0: bačanu.
1: Víte? Teď je takhle a říká, slečno, rád bych pro vás udělal nějaký hrdinský čin a mlátí se to hrdí. A tamhle někde, podívejte se tamhle.
0: Co je?
1: Tam je jako hráz, víte? Tamhle, jo, kde se vzal, tu se vzal.
0: Hajnej.
1: Ale ne, nechte mě, hajnej, tam jde takovej jako chuligán. Špinavej, odporný chlap. Hrgo, to byste mohl hrát vy. To je lehká role. On zve jenom po pomoc, víte? Tak protože to je můj partner. Rozumíte? Takhle popadne.
3: Pan ředitel, když vidím malou holku, tak neví, co se s ním děje. Co blbnete? Ne! To stačí! Co by blbnete? Vemte papír, hoďte ho do mašiny a pište!
1: Ale pane ředitel, to není konec ještě.
3: Ne, mě to stačí! Pište, návrh smlouvy o angažmá.
1: Ježišmarja! Karle! Ještě vy mě, pane ředitel, chcete angažovat? To je jen tak?
3: Ne, vás nikdy, no vy si klidně mečte dál, no jo, ale toho vašeho partnera, milovníka, beru ho rodiny. Potřebuju Francka, máme ho!
4: Karle, já jsi ještě... A kvůli tomu jsem odešla. Odpočte!

0: Alfrede?
1: Hmm?
0: Alfrede, mně se stalo něco strašného.
2: No to je strašný.
0: No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného.
2: A co, žlučník zase směl záchod nebo co?
0: Ale ne, já jsem ztratila peníze.
2: Co?
0: No.
2: A kolik?
0: 200.
2: 200?
0: Já bych ti úplně brečela.
2: No. Za to si toho tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo?
0: To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky.
2: Proč do tašky?
0: No co proč? No tak to dělám vždycky tak.
2: No pak se ho všem není už.
0: Prosím tebe, no a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáh.
2: Asi.
0: Asi, no.
2: No to určitě.
0: No já to určitě, když je pryč.
2: No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměstíčná, no prosím, tady to je. Věřte, jsou fuč, prosím, že nech mě.
0: Tak už mi to nevyčítej, no. Mě to mrzí víc než tebe.
2: Co? Ne. Ono tě to mrzí. Ale to se podívejme, ono jí to mrzí, takže vlastně já teď mám být dojatej, že tady nespíváš a nejodluješ, že jo? Že tě to mrzí.
0: Jsem si mohla myslet.
2: Nech to prosím tě být, vem si svoje.
0: Že já, pitomá, jsem nemlčela. Nemusela jsem ti říct vůbec nic.
2: No, to bych se vám někdy vrátili, no.
0: A jako husa ve svý naivnosti ti všechno přiznám.
2: V čem?
0: Co v čem?
2: V naivnosti. No, tohle ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku.
0: Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no.
2: No to je ti málo, ztratila 200,
0: no. Jednou v životě ztratím portmonku a... kdybych si zlomila nohu, já tak by to snad bylo horší, ne?
2: Co by na tom bylo horšího?
0: Co?
2: No.
0: Za noha.
2: No to noha.
0: No to bys ovšem takhle nevyváděl, víc?
2: No proč bych taky vyváděl?
0: No samozřejmě, protože by to byla moje noha, víc?
2: No ne, ty si někde v samoobsluze zlomíš moji nohu, jaká je v tom logika, prosím tě?
0: Ty jsi ale vtipnej zase, no to je vtipnej.
2: Kdyby si zlomila nohu, tak jednak by ti dali do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky fuč.
0: No,
2: to je ten rozdíl mezi tou portmonkou.
0: Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmín, na tvým místě bych radši mlčela.
2: No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si.
0: A ono se je snad bez chyb.
2: To já neříkám.
0: No, tak.
2: Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale posluš si,
0: no, tak ono by se nemuselo chodit
2: tak daleko, že? No prosím, například.
0: No například? Například před týdnem se nechal v restauraci zapalovat.
2: Naštěstí tvůj.
0: Z prosáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka.
2: Občanka, ale tvoje občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky, v čudu ti povídám.
0: Pokavaď si pamatuju, včera se nechal na ulici stát. Auták.
2: Včera, on se tam nechala tý stát furt, víš?
0: To všem nezamčej.
2: No, je. Teď kdyby ses viděla. No to je ohromný. A jakou máš fantazii? No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe
0: koukám. To snad stačí, ne?
2: Co?
0: Totiž kdyby se ztratil ten auták, tak by bylo 40 000 v tahu. No, a vyčítala jsem ti to. Ani slovo. Ale hlavně, že se tu kvůli mizerným 200 žve!
2: Co?
0: Žve!
2: Ono se tady žve.
0: Žve.
2: Tady se žve?
0: Jo.
2: No to je zajímavý, já jsem zatím nic takového neslyšel. Ale aby ti to nemrzelo, tak se může žvát! A kvůli mizerným 200 říkáš?
0: No to jsem neřekla!
2: Ty jsi řekla mizerný 200!
0: Mizerný jsem neřekla!
2: Já jsem to dobře slyšel, nezapírej to!
0: Neřekla!
2: Víš, jaký to jsou dneska peníze 200? Víš, jak já se musím na 200 nadřít? Vidíš, s 200 dneska vidíš do obchodu, tak si můžeš za 200 na v jakékoliv velikosti. A pěkně chvíli na vůčice. No.
0: Fajn, tak aby si mi ty 200 nevyčítal, aby si o ten zbyt, mamon zbytečný, nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu.
2: Co chceš dělat?
0: Počkej.
2: Co chceš dělat?
0: Počkej, to budeš koukat.
2: Pojď sem, neotvěřte ten nábytek, nikdo se zničí.
0: Půjdu a prodám ten starý náramek od mámy.
2: No to tě nesmí ovšem ani napadnout.
0: Jak to? To je náramek od mojí maminky.
2: To je od tvojí maminky, ale tady co by maminka řekla, že byste náramek. Povídám, to tě nesmí ani napadnout.
0: Vidně ho.
2: Je to sem.
0: Mně to všechno jedno. Já ho klidně střelím.
2: Klidně ho střelím. Prosím.
0: Prosím,
2: chytrá seš na to dost.
0: Ježišmarja, kde je ten
2: náramek? Ne, takže my bychom stvrdili snad i ten náramek, že jo?
0: Prosím, tohle tady
2: no, tak mě ho ukaž. No tak mě ho ukaž. To jsem teda
0: vědět. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja. Ježiši Kriste, portmonka.
2: Jaká portmonka?
0: No jaká portmonka, no. No. A v ní jsou ty 200, takže já jsem vlastně měla celou tu dobu co portmonku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to?
2: No to vidím.
0: No.
2: Takže stejně, kdyby ty máš tohle portmonku, tohle to v tomhle tom, ty potom vůbec nevíš.
0: Takže se vlastně vůbec nic nestalo. No.
2: Co?
0: Co?
2: Co jsi to řekl?
0: Nic.
2: Že se nic nestalo?
0: No to. No nic.
2: A to, že místo odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk, že jo?

0: Alfrede.
1: Ahoj, kočička.
0: Alfrede, já jsem... Mně se stalo něco strašného.
1: Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného? Nechceš mě říct?
0: Ty mi budeš určitě hrozně nadávat.
1: Já? Co pak už jsem nikdy nadával? Prosím.
0: Ne, ne, budeš. Já totiž... Já...
2: Co je ti? Proč pláčeš? Proč jsem, co se ti stalo? No co? No tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz. Já jsem tě přece ještě nikdy neukous nos. Nebo ukous.
0: Já
2: no teď já nevím zase nic, já ti nerozumím. Co jsi ztratila?
0: Že jsem ztratila portmonku i s penězma.
2: Vy tam ukáčeš portmonku i s penězma, no. To jsi tam měla jistě pár drobných, víť? No.
0: To je právě to.
2: Co? No kolik? 20?
0: 120.
2: Prosím, tě, 120 korun si vlít. Přičem si dáváš peníze, no? Co se dá dělat, to se může stát každému.
0: No, ty jsi tak hodný, Alfrede, ty jsi tak hodný.
2: No proč, říkám, to se může stát každému. No, dobrý šasta,
0: dobrý. No,
2: to bylo 200.
0: 200.
2: Agresivně, anebo? No tak 200 korun, to jsou peníze, ale... Jak se říká, život dal, život vzal, horší by bylo, kdyby si zlomila nohu.
0: Že jo,
2: no.
0: Alfrede, mě to stejně strašně mrzí.
2: Ale takhle přece nemůžeš vyvádět na 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulej týden najít občanský průkaz. No, hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač restaurace, vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne to, ne tohleto.
0: Nezamčenej,
2: no víš, co by to bylo, bratru 40 tisíc, takže 200 korun proti tomu.
0: To mi neříkej.
2: Co?
0: To je ještě horší, než kdyby si mi nadával.
2: A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200, prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit.
0: Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit.
2: No.
0: Opravdu. Já o tom musím mluvit.
2: A proč ale?
0: Co pak to nechápeš?
2: Ne, to nechápu.
0: Já jsem toho plná. Celá plná.
2: Proboha, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíp je o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No.
0: Tak dobře.
2: No vidíš.
0: Ale já tě znám.
2: Jak to?
0: Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř se budeš žrát.
2: Já a že? Prosím tě, co pak jsem primitiv.
0: Seš, miláčku, seš. Jinak jsi tedy ohromně velkorysý tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný.
2: Prosím, prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic.
0: To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude.
2: No prosím.
0: Ano. Když budeš mít před očima pořád ty mizerný 200, já to poznám, a já budu chodit do koupelny plakat.
2: Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ?
0: Já?
2: No jistě, no kdo já? Ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200. A ty tady takhle, víš co? Víš co? Já ti takhle ty 200 vrátím. Ty si myslí, jako že se nic nestalo, že jsi nic nestratila. Utří si slzíčky, usměj se, dej mě pusinku, no a je to. Co je?
0: Ty to děláš schválně.
2: Já? Proč?
0: Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc.
2: Ježiši.
0: Ano, chceš udělat, jaký jsi velkorysej grant, abych já si připadala, jo, jako socioparazit.
2: Co mám podle tebe teda krutí brko dělat?
0: Nic. Už o to vůbec nemluvím.
2: Tak já jsem říkal, abychom... Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejen, že nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu.
0: Klidně sidi. Já přece tady můžu zůstat sama všemu v tomhletom stavu. Já můžu být už furt sama. Rozumíš, tak?
2: Prosím, promiň. Já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít. Sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co s tou bude mít, to ovšem nevím.
0: Já taky jedu. No, než takhle, Tak to si radši jdi.
1: Co jsem prosím tě zase řekl strašného?
0: Nic! Ale ten tón, jakým jsi to řekl!
2: Co? Takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to madí? Tak já ti něco povím. Já už toho mám dost! Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase ten špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život. Že jo?
0: To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš?
2: Do hospody. Na pivo.
0: Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já tady můžu zůstat.
2: Nebo, Labiško. S tímhle... Děma, podívej se, co jsem našel.
0: Ježiš, to není...
2: Pod kostem, ano, přeci mě leží na tvé peněženka. Moment. Jestli tam...
0: No tak, Alfred, tak. No tak.
2: Ale to je go.
0: Ale tak, no tak. Ale.
2: Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratí 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo.
0: Ale.
2: Ono se mně šidilo, že jo?
0: Šidilo. No ale ten teátr, co si kolem toho nadělal.
2: Teátr já?
0: Samozřejmě. A neříkala jsem ti to? Jakmile jde o peníze, tak jsi učiněnej primitiv. Ty jeden

Můj táta byl slavný řezník, s dobytkem se obíral. Jeho přání vždycky bylo, bych se taky řezník stal. Dnes porazím vola hračkou, moc už jsem jich porazil. Na porážce i v hospodě, kde jsem častým hostem byl, vola mrsknu mezi oči, to je u mě jenom hec. Řízne sebou jako špalek a neřekne ani švec.

U muziky velmi často přijde také k porážce. Koukali by na ten élend, jak se tužím při rvačce. Sekám všechno kolem sebe, co mě přijde pod ruku. Koho chytnu za frizuru, hned mám hrsti paruku. Na mě nepřijde si žádnej ani s údou militér. Každýho usadím v ráně, se zrvačky jsem aranžér.

0: kuličky, to jste mu včera dala. Nebo to bylo předevčírem. Není ono už vlastně dneska, zítra. To je můj zítra. Já se radši zeptám. Hned se to dozvím. Tak, jedna. Ahoj, Anduo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale... Prosím, to je vyloučený. Teď Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. Jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. No tak to už mi nepomůžeš, to ne. To bude Karel.
1: Co?
2: To Karlínku.
1: Moment, co to přišel?
2: Já povídám, tady, už je tady.
1: Počkej.
2: Zavři oči. A dívej se, já mám pro tebe překvapení.
1: No, když já se nedívám, já nevidím.
2: No to nevadí.
1: Jaký pak mě připravila hořička si pak? Pořád si nebohu dala mi něco.
2: Já mám nápad, no. My půjdeme na večeři.
1: Ale prosím, já něco usuchtím tady, já se malinko převlíknu, poholím se a ujám se z kytečky.
2: Ale vlákne, já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
1: Dáme si šampaňský.
2: Šampus, ne. Jsem chtěla malovat. A oni povídali.
1: Proto ty jsi mě. Víč? No. Žádný játýrka. Žádný. No. Tohle snad není.
2: No to je ne.
1: Tohle snad není možný.
2: Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, já jsem zalejvala denně.
1: Ty jsi zalejvala vermutem?
2: No dovol, jak byste tam...
1: Já z toho cítím
2: vermut.
1: Tyhle chuť se vlašský salát, tamhle přeciní voholenej kapku, co jsi tady dělala?
2: Já to uklidím, to...
1: Co je tohleto?
2: No co by to byla pánev?
1: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady
2: dělala? Já jsem chtěla
1: původně
2: asi dělat
1: hlupatýk
2: na
1: vlky. A co ty flašky tady? Co je plno flašek? Co to znamená tohleto? Ještě komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně a vy jsou na zálohu. Potom mi vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice a tohleto. No tak mluv!
2: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesl...
1: No, přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
2: Ne, to byly ještě plný, Karlo. To byly plný.
1: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak si to říkáš, že? Víš, já vytáhne paty a košky mají prejít. No, pitomec, já tam neupí blázených. Pokrk v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš, jestli nemáš každý z té hospodské staří žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
2: Jo?
1: Mohl jsem. Dozval jsem tak starý, že bych nemohl.
2: Ale ne, Karlí.
1: Na předschodu vydlela krásná operní pěvkyně.
2: Jo.
1: To ona teda ztratila už hlas, ale figurem zůstane. A já ne, ne, paní ne. Já báhno.
2: Karlí, já bych to taky malinko.
1: Ježiši, Maria Myšle.
2: Jaký Myšle?
1: Žádný Myšle. Ale moje šandy zapršený v šunkořeka. Co to má znamená v tohleto?
2: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
1: A právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jaký od souhlu starý měl, který ti pečou ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky, ty...
2: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne se mu čárku po čárce.
1: Tady žádný čárky nevidím.
2: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazaný.
1: Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
2: To ti klidně můžu říct.
1: A to mě řekni, to mě zajímá.
2: To ti řeknu. A to ti bude zajímat.
1: Tak,
2: no, pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
1: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
2: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelináři na zahradě umrz ten. No jo, se ho pořád.
0: Ale prosím tebe.
2: Foxteriér.
1: No a co má být?
2: Mě tě málo.
1: Ten byl v komediánské hůl. Kdo mě rozšlápal, bačkoli skoro od třeba číslo. Říkaj, že to byly holky.
2: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková malinkatá.
1: Já jsem nám zhubnul, ano. Je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil vody 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
2: Nejdřív zeštíhnu. A já ti teda řeknu všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš.
1: Svátek, kolik jí bylo? Taníře.
2: Povídám svátek.
1: Pardon, svátek, já už ani neposlím. Počkej, svátek?
2: No, svátek.
1: Svatá Anna, hladnost rána, to se říká v červenci. A je prosinec.
2: Víš, já jsem mu říkala hned od začátku, že měla narozeniny.
1: No, tak vidíš.
2: A Věra vošmicula a já tam holky. Prosím vás, holky, já to tady mám uklízení. Já
1: to tady ani nepovídej! Nesluč, aby mě to... Děti. Tohle? Kolikrát jsem ti říkal, abys tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu?
2: No.
1: Proč se tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč právě prosím ty tyhle ty, aby se dala tyhle ty... Jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, když se říká, říct, denně číhávají u chlapeckého internátu, když vejkačkama necudí jedný a tím, já jsem to
2: zeptal. Víš, jak se to těžko odříká, taková návštěva. Já to neumím.
1: Protože tě každý utáhne navaženou nudli. Protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já.
2: To ne.
1: Zůfaším vstupuju a všecko. Tohle to já pitomec.
2: Tomek,
1: já vládní. Nic neužil. Jenom ty procedury. Procedury. Mě už bylo zle z toho bahna. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Gratochvílem. Pápedna zabedněna. Jsme se rozptilovali dámu.
2: No,
1: to jsem z toho, to jsou lázně.
2: S jakou dámou?
1: S jakou dámou? Na šachovnici.
2: No, tak podívej se. Co jsme si to smasí, jo? Ty jsi se po večerech rozptiloval s dámou, já jsem zase hold nestačila uklidit. No, tak ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vyjme.
1: Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň si čekal, že tady to... To rozumíte mi. Cvíkr.
0: Co by to bylo? Cvíkr.
1: To já vím taky, že cvíkr. Ale čí?
0: To není tvůj?
1: Ne, já si na všechny svý věci nežívám. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Či to je cvíkr?
0: Teď jsem si vzpomněla. Jak pak ne? Kde ono to bylo? Minulej, ano, minulej čtvrtek. Najednou mi zesláb zrak. Koukám.
1: Rolinko. Hele, nasaď si ten cvíkr.
0: Že teda odnosím pořád, který bych...
1: Obráceně.
0: Ale vidím i tak...
1: Nasaď ti cvíka. Tady mi někde.
0: Koby se ne.
1: Bez přípravy, nepřemýšlet. Sednout, nekoukat pod cvíkem a čteme. Raz, dva, jedeme.
0: Tupy, tupy, houštiny, letí jelen z mítiny. Na jelínku pod kasadá sedí sobě lesní pada. Ještě dál.
1: No, ještě kouze.
0: A povídá, Tomane, Tomane, snad se ti nic nestane.
1: Tak, odpust, já tě podezřívá. Ale mohla si skoupit brýle, když tohle ti vůbec nesluší. Agáta Christie. A tak tohle to je konec. ty si můžeš učinit pitomce na to všecko, ty myslíš, že jsem kuchyň, že jsem nadřezem, když jsem dále pravilně, že jsem tak pitomý, že nepoznám Agátu Christie od našeho klasíka milovaného.
2: Tak to vidíš, jak mě slábne zrak já
1: Tohle to je konec, já víš, co udělám, já si vezmu pěkně svý věci, svůj kufr a půjdu k tatínkovi.
2: Já jsem teď tak bezmocná v tom, kde nemůžeš dýchat, když nevidím.
0: Ježišmarja, já už ani neslyším. Rozsviť.
1: Takže ti si z toho ještě můžeš dělat legraci, tě ještě z toho lepšího můžeš dělat prašku. Tak to teda ne. To teda ne. Já hlava skupová, že já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mi říkal, abych si tě nebral.
2: Nebral, říkal, jo?
1: Ty zase nic neměli. Furt rozestavěný barák, pak se ještě zjistil, že to byl strýčkův. A já jsem si měl vzít, jak říká tatínek, docentku Melanii Babickou.
2: Prosím tebe, ty jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte, ona držela furt redukční dietu.
1: Co máš ležího, dušev dietou?
2: Je taky špatně stvá.
1: Ona by ty diety nechali dvokusy na moji svíčkovou, to už nech na mě.
0: Aha, čím asi tak? Jich měla vyndavací zuby.
1: No tak tohle už je vrchol, to chce říct, že moje svíčková je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat.
0: To já jsem mluvím řekla, to si řekl ty, to si řekl.
1: Já ti něco povím, ať už je to jak chce. Mě všecky ženský můžou být ukradené.
0: Správně.
1: I Melanie Babická mě už je ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne, Julinka ne.
0: Jaká Julinka?
1: Sestra Julinka ne. Sestra Julinka bývala zoubky jako krůtičky. Mbe, jako ty slibice, takový ty čiškovaný, jako perličky. Vždycky mě poplácávala bahnem. Taková pane inženýre.
2: Aaaa, budu povídat pane inženýre.
1: No, pane, poznáš, co nebudu, prosím tě.
0: Bohně.
1: Báno je báno. Pane inženýre, mě připadáte na to sousoší. Bivuje z kance. Bože, zářený.
0: Zářený, a který ho asi z nich myslela?
1: Oba.
2: Je. To je už tak nespravedlivý, protože já tady sedím, píšu celý ty dny.
0: Už to ty nepochopíš, páč, já pracuju hlavu.
1: Nezačínej zase s tím letím, ne, já to nepochopím.
0: Já to nepochopím,
1: protože já nemám vzdělání. Já jsem celý den úškovku, já jsem takhle půjí, a pak, že to nepochopím, tady to ty šmáraní. To nemůžu pochopit, to já nepochopím. Přijď za večer nemůžu, protože se mi vrátí manžel, ne, to já... Ty to nemůžu, protože se mi vrátí manžel. Co to je?
0: Kdo to psal?
1: To by mě právě zajímalo, kdo to psal. Buď tak mná, vezmi si ty svý tlustý brejničky a podívej se.
0: Já nevím.
1: Kdo pak to asi tak psal, že je to tvoje písmo?
0: Já.
2: Ano, já. Ovšem, to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek.
1: Ale původně... konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset.
2: A tři, a čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohohle toho všeho mám až na krk.
1: Ať tě přič.
2: Jen si jdi k tatínkovi. Jdi se k tatínkovi, tak.
1: Co? Ty mě posíláš tatínkovi?
2: Sama, ano.
1: Ty mě posíláš tatínkovi? Ano. Mimo tatínkovi?
2: Mimo tatínkovi.
1: Pokud víš, že už je 14 dní opravu a já nemám od týho píku klíč, to se vám někde nacházela po ulici.
2: Mě nedojmeš. Vem si svý saky.
0: Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, sandmerku a kružítko.
1: A co ta tatíková historická skříň?
0: Historická, jo.
2: To si klidně můžeš vzít u tatínkovu skříň.
1: Neurážím.
2: Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů.
0: Jo, nějaký červotoč.
3: Dobrý den.
1: Moment. Co se tam dělá v té naší skříni?
3: Já tady hledám takový malej aluminiový klíček, když dovolíte.
1: Co říkáme?
3: Aluminiový klíček, vypas mi.
1: Hliníkový klíček?
3: Hliníkový? To taky, ale tenhle ten byl aluminiový.
1: No, počkejte, vy jste ho ztratil u nás v skříni?
3: Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně steplejc, nashledanou.
1: Rozumíš tomu? Co už dneska si ty lidi nedovolej víc?
2: My bychom se tady pajdlovali s takovejma prkotinama a úplně cizí člověk, neznámý, by nám býval málem vykrat skřídlo.
4: A smrkaj, kdo se hrabe.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Vážení přátelé, Benda mě vzal trošku vítr z plachet, protože říkal to, co budu říkat ještě já. Ale já to budu říkat líp. Státní židovské muzeum přichází ze stálou expozicí, kterou za chvíli zahájíme ve Vysoké synagoze v Červené ulice, to je tady hned sousedství této starobylé židovské radnice. Pro nás, pro všechny je zajímavé a důležité, že se tato výstava opírá tisíciletým životem českých židů a jejich podílem na rozvoji kultury českých zemí. Jmenuje se ta expozice Millennium Judaicum Bohemicum a já doufám, že toto označení se stane nebo může stát tak známé, jako před několika roky byla například Velká Morava. A také ovšem je zajímavé, že plán oslavy tisíciletí židovského osídlení v Čechách a založení pražské židovské obce nebyl zatím úředně schválen. To by se dalo vysvětlit tím, že při jubilejích, která se vztahují k době, která je delší než život smrtelného člověka, jsou vždycky nějaké obtíže. Například vezměte svatováclavské milénium v roce 1929. Tenkrát se historikové zlobili jeden na druhého, protože oni se nemohli dohodnout, od kdy vlastně mají těch tisíc let začít počítat. A nakonec profesor Pekas vyhověl vládním požadavkům a doporučil jako jubilejní rok 1929. A v roce 1966, kolem plánovaného jubilea židovského osídlení Prahy, se nezlobili ani tak historici, jako spíš politici. A ne proto, že by se přeli, od kdy to mají začít počítat. Spíš proto, že v době 1966 naše zahraniční politika a problematika více než s našimi problémy byla spojena s problémy našich přátel a dokonce i s problémy našich zákazníků. Jak víte, náš zákazník, náš pán. A zlí jazykové tenkrát šeptali, že by prý Arabové a Asiřané a Féničané a Jordánci a Nubíci a Peršané nemuseli rádi vidět, jak se k nám sjíždí Židé z celého světa na milénium a že by to mohlo ohrozit prodej plzeňského lahvového piva na dlouhodobý úvěr. A že by dokonce snad mohli také odmítnout naše dary, jako jsou petardy, rozbušky a rachejtle. Kterých v těch krajích rádi používají k oslavám Allaha a jeho proroka Nasera. A k tomu ke všemu návrh ještě vypukly na Blízkém východě události. A tak musíte pochopit, že bylo úředně doporučeno, tedy skutečný autor zůstane asi utajen, tedy bylo doporučeno, aby původně plánovaný rozsah zahraniční účasti se zredukoval pouze na hosty ze socialistického tábora. Nebych. A ještě dříve, než toto doporučení bylo usneseno, pouze ze Spojených států se přihlásilo více než 5000 zájemců. A já nemluvím o zájemcích z jiných zemí. Omezením účasti na návštěvníky pouze ze spřáteleného tábora anulovalo smysl této výstavy ideově i materiálně. A přitom ani pořadatelům tohoto milénia a konec konců ani doporučovatelům o dolary nešlo. Šlo o toto. Na jedné straně potomci židů, jejich předkové nalezli v polovině 10. století v našich zemích svou novou vlast, Chtěli milénia využít k pozvání svých přátel z celého světa. Aby tato kulturní událost se stala naší zemi, naší vlasti a našemu státu důvodem ke chloubě. Abychom se mohli pochlubit, že v naší zemi byly a jsou demokratické tradice a že všechno, co je kulturní a lidské, nám nebylo a není cizí. Naopak, že už dlouhá století je to u nás doma. Na druhé straně některým žákům Marxe, snad chudáčkovi ani nevědí, že Marx nebyl goj, šlo o to, aby se tyto tradice nepřipomínaly, neprobouzely. Jinými slovy, jim šlo o to zachovat status quo hniloby za každou cenu. Takže dnešního dne konečně zahajujeme milénium judaikum bohemikum v tom duchu, v jakém původně bylo zamýšleno. Řečí dnešních dnů by se dalo říct, že zahajujeme rehabilitaci. Já se však pokusím používat tohoto slova co nejméně, protože mně připadá, že rehabilitace je něco, co opravuje věci, které se staly jinak, než pravý zákon. Že uvádí do pořádku proceduru, že opravuje, ale že nenapravuje. Že opravuje chyby, ale nenapravuje křivdy. Uvádět na přesnou míru pravidla, ve kterých došlo k nepřesnostem, tomu, že dneska každý dobrý počítač neboli elektronkový mozek. A udělá to rychlejc a přesnějc než člověk. Ale nemůže opravit lidské svědomí. A napravovat může než svědomí. Odčinit nemůže nikdo nic. Nemrtvého nevzbudíš, ztracená léta nevrátíš a probdělé noci strachu neobrátíš v sladký spánek bez starostnosti. A já přesto uznávám, že rehabilitace opravná je nutná. Jsme i dlužní postiženým a sobě jako národu, jako státu a jako lidu. Jako lidem. Jenže já si myslím, že bok po boku s touto, řekl bych, mechanickou soudní rehabilitací musí kráčet rehabilitace duchovní, rehabilitace svědomí a myšlení nás všech jako celku. Mě jedna věc nedává spát a to je, když začnu přemýšlet, kdo byl autorem doptemna, na které tolik naříkáme. A vždycky mě vychází, že to museli být Češi a Slováci. Neboť jaké národnosti byl prokurátor? Jaké národnosti byl muž, který mačkal knoflík červené žárovce, aby dal prokurátorovi znamení, že obžalovaný se uchýlil od naučené výpovědi a že je třeba přerušit líčení? Já se hrozím domyslet, že to byli Češi a Slováci. Stejně jako ti, kteří ten zvonek montovali, jako ti, kteří napojovali odposlouchávací zařízení. Stejně jako ti, kteří v košených kabátech i v uniformách byli suroví na slabé a bezmocné. A co bachaři? A udavači a fízlové? A to bych se mohl ptát hodně dlouho a vždycky by mě vyšlo, že to...